0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.